si honem běžíš při voně. A dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl při ptáčku. Mívám už žárlit na ten květ,

0: československé víkendy v rádiu Melody.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.